0: 7 let, to už by měl člověk konečně dostat rozum. No, Radio MB ho pořád nemá. Radio MB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 15. listopadu, kulturní dům Bezno, tombola, dárky, narozeninová show a pořádná party. Radio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.
1: Radio MB.

0: Kultura města zve na 9. ročník festivalu kávy, čokolády a čaje v Domě kultury. V neděli 4. října od 10 hodin vás čekají ochutnávky kávy, čokolády, čajů, vína i sladkých dobrot. Těšit se můžete na kuchařskou show Jaroslava Sapíka, hudbu Meadow Avenue a program pro děti. Festival kávy, čokolády a čaje 4. října od 10 do 17 hodin. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod záštitou náměstka primátora Daniela Marka.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: myself.
1: Narozeninovou show Rádia MB v KD Beznosy nenechte ujít. 14. listopadu 5 koncertů, zábava, drinky, dárky a bohatá tombola.
2: Prostě slavíme 7. narozeniny. Akci vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, Parťákova hasičárna, okna Sukorady, Diesel Auto Junek, Antolin Libáň, Zimrstav, Triobar Mladá Boleslav, Magna, město Mnichovo Hradiště, koupelny Dušička, CZ, restaurace a motorest Zavadilka, kultura města Mladá Boleslav, Seidl Chlazení, městy z Bezno, Prondo, MB Sauny a městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Vstupenky se už prodávají na www.ticketlife.cz.
3: Rádio MB. Rytm.

0: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
1: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Polse.

0: 7 let, to už by měl člověk konečně dostat rozum. No, Radio MB ho pořád nemá. Radio MB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 15. listopadu Kulturní dům Bezno. Tombola, dárky, narozeninová show a pořádná party. Radio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.
1: Radio MB.

přestože oči mám, nevidím. A máma s tátou říkaj, jednou přijde štěstí tvý. A pak si stála ve dveřích, řekla si jenom, já vidím to, co ty.

jak děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.
3: Kde končí signál,
4: my

0: Mladoboleslavský fotbalista Martin Šubert se během jednoho roku dostal z druholigové rezervy Baníku Ostrava až do české reprezentace. 24-letý křídelník před debutem proti Chorvatsku rychle setřásil nervozitu. Nyní cítí, že se spoluhráčům z větších klubů dokáže na tréninku vyrovnat. Nyní vyhlíží duel s úřadujícími mistry světa, které považuje za nejlepší tým současnosti. Působení v reprezentaci přitom stále vstřebává.
1: Jako pro mě to až neuvěřitelný vlastně, jako jak rychle se to všechno sešlo, hlavně i jako, když to řeknu, tak na začátku sezóny bych tohle určitě nečekal, že už to přijde v tenhle moment, jako věřil jsem, že ukážu víc než tu minulou sezónu, ale že to bude až takhle, tak to jsem nečekal.
2: Radio MB. Víc hitů než semaforů v Polse.

0: dopravní signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
2: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.
3: Rádio MB.
4: Posloucháš správně.

0: bylo 8 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový pátek. Organizátoři hudebního festivalu Bolkafest představili headlinera pátečního programu a tím bude Eva Farna. Oblíbená zpěvačka tak na krásné louce nabídne jeden z výrazných koncertních momentů. Dvoudenní festival se uskuteční na konci května. Mníchovo Hradiště hledá osobnosti, které si zaslouží cenu města. Nominace mohou lidé podávat až do konce listopadu. Ocenění se uděluje za celoživotní přínos nebo za mimořádnou činnost v uplynulém roce. Návrhy může veřejnost doručit elektronicky, osobně nebo poštou na městský úřad. O udělení ceny následně rozhodne zastupitelstvo v prosinci.
0: Sportovní servis.
2: Hokejová Mladá Boleslav včera představila třetí sadu dresů. Fandové po takové kombinaci dlouho volali. Prim totiž hraje černá. V nových dresech se bruslaři představí poprvé v neděli doma proti Liberci. Zprávy jsou za námi, vracíme se k muzice.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. Přijďte vyzkoušet karibské tance pro děti. Čeká nás salsa, bachata, merenga, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. Kurzy máme pro děti od 4 do 6 let a od 6 do 10 let. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
2: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
3: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Hezký den, od nedělního rána do čtvrtečního večera dojde v Bakově nad Jizerou z důvodu rekonstrukce k uzavření několika železničních přejezdů. Uzavřeny budou přejezdy v ulici 5. května a ve Smetanově ulici. Řidiči zároveň musí počítat také s uzavírkou železničního přejezdu ve Veselé. V Bakově tak bude pro běžný průjezd přes železniční trať v uvedeném období v podstatě k dispozici pouze přejezd v Boleslavské ulici.
1: Radio MB.

0: Narozeninovou show Rádia MB v KD Beznosy nenechte ujít. 14. listopadu 5 koncertů, zábava, drinky, dárky a bohatá tombola.
1: Prostě slavíme 7. narozeniny. Akci vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, Parťákova hasičárna, Okna Sukorady, Diesel Auto Junek, Antolin Libáň, Zimrstav, Trio Bar Mladá Boleslav, Magna, Město Mnichovo Hradiště, Koupelny Dušička, CZ, restaurace a motorest Zavadilka, Kultura Města Mladá Boleslav, Seidl Chlazení, Městy z Bezno, Prondo, MB Sauny a Městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Vstupenky se už prodávají na www.ticketlife.cz.
2: Rádio MB.

0: Meadow Avenue a program pro děti. Festival kávy, čokolády a čaje 4. října od 10 do 17 hodin. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod záštitou náměstka primátora Daniela Marka.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Za

0: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
1: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Polse.

0: KD Bezno volá a akce se nám opět o něco přiblížila. 14. listopadu oslaví Rádio MB své 7. narozeniny. Právě v Bezně dorazí nejen tým Rádia MB, ale také Kuba Děkan, Pekař, Green Day Revival, Luboš Odháněl s kapelou Vix a nebo kapela Alchymie. Těšte se na zábavu, drinky, velmi bohatou tombolu, další dárky a narozeninovou show. Vstupenku pořídíte za 350 korun. Stačí vyhledat KD Bezno na www.ticketlife.cz. Začínat budeme o něco dříve, tak si sobotu 14. listopadu poznamenejte do svých diářů, ať nechybíte.
1: Rádio MB.
2: Posloucháš správně.

0: 9 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pěkný den. Příští týden zaměstnanci Škoda Auto v Mladé Boleslavi nenastoupí ve výrobní hale M13 na odpolední ani noční směny. Provoz elektromobilů se nadále omezuje kvůli nedoručeným komponentům. Společnost zaměstnancům proplatí 80% výplaty. Příští týden se v Česku konají komunální a senátní volby. Spolu s nimi vedení řady obcí připravila i různá referenda. Ta se uskuteční na téměř 40 míst napříč republikou. Do komunálních voleb v Mladé Boleslavi kandiduje celkem 8 volebních stran, hnutí a koalic.
0: Sportovní servis.
2: Z české fotbalové reprezentace před venkovními zápasy Ligy národů ve Španělsku a v Anglii vypadl záložník Adam Karabec. Kouč Denia tak během této reprezentační akce přišel už o 8. zraněného hráče. Zítřejší zápas ve Španělsku začne ve 20 hodin a 45 minut. Zprávy jsou za námi, jdeme si opět pro muziku, příjemný poslech.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Night in Motion, tohle byly United Six na rádiu MB, 7 minut po 9. hodině dopolední. Pátek 2. října, tak ten pokračuje, čeká nás opět krásný víkend, babí léto pokračuje. I o počasí se budeme bavit, jaká masivní bezpečnostní akce probíhá dnes v celé České republice, taky o tom vám řeknu a navíc si budeme hrát skvělou muziku, jako třeba Garcia, budou Army of Lovers anebo Aqua. Užívejte pátek, David u mikrofonu, startuje dopolední rozjezd.
1: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinsko-americké tance. Spousta energie, zábavy a nových kamarádů.

0: Ostravě a v Dobrovici. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov,

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Špatný signál?
4: My jsme všude. Rádio MB.

0: policejní kontroly do Česka se prý chystají majitelé upravených aut z celé Evropy. No a policie varuje řidiče, že by zejména dnes měli počítat s dopravními omezeními a taky kontrolami na silnicích. Tak tyhle auta mají zamířit z Prahy do Prahy a do Brna. Dneska a zítra, tak na to dávejte rozhodně pozor. No a teď si společně se mnou poslechněte další muziku. Tady je Mauro Picotto.
1: Radio MB, zapni a neřeš.

0: dopravní signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
2: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.
3: Rádio MB.
4: Posloucháš správně.

0: lépe při pátku 2. října. No a dobrou zprávu mám pro všechny řidiče. Ceny pohonných hmot v Česku čeká výrazný pokles. U nafty to bude až o 3 koruny 50 haléřů za litr. Může za to samozřejmě snížená spotřební daň, ale klesat by měl i benzín, no tak uvidíme. Prý tomu odpovídá vývoj na trhu světových cen ropy. No tak uvidíme, jestli to tak bude. Krásný pátek vám všem.
1: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

století je na He's on the Phone. My se za malou chvíli dáme ještě další skvělou věc od Jasona Donovana. Teď se ale pojďme podívat taky na dnešní zápasy hokejové Tipsport Extraligy. Hraje se 6 zápasů, v 17 hodin startuje duel Třinec-Litvínov, 17.30 pak Vítkovice-Karlovy Vary, 18. hodina, ta přinese 4 zápasy, Kladnohradec Králové, Kometa Brno, Mladá Boleslav, Liberec Olomouc a Pardubice Plzeň. Jak to vypadá v tabulce? Na prvním místě zatím Třinec, na opačném pólu tabulky bohužel Mladá Boleslav, 14. místo. Budeme držet palce, aby to dneska v Brně vyšlo. Radio MB.

0: 10 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Krásný pátek. Schránky na ztráty a nálezy mají v Mladé Boleslavi další přírůstek. Od 1. října najdete v pořadí třetí schránku u obchodního centra Olympia v Jičínské ulici, a to u vchodu k prodejně Albert. Od pondělí 5. října dojde v jízdních řádech městské hromadné dopravy v Mladé Boleslavi k několika úpravám, které zlepší provoz vybraných linek. Hned dvě novinky čekají cestující. Nová linka s označením 34 a nová autobusová zastávka v průmyslové zóně.
0: Sportovní servis.
2: Hokejisté Mladé Boleslavi se dnes představí na ledě brněnské Komety. Mají co napravovat, protože v tabulce se propadli na poslední místo. Utkání začíná v 18 hodin. Držíme palce. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Jasné, Pretty Miss Dancer, tady je Rádio MB, máme 7 minut po 10. dopolední pátek 2. října pokračuje. No a pojďme se zahrát další skvělou muziku, v téhle hodině je třeba Sandwich Sebastian, dáme taky Miley Smith a nebo Doop a skvělá věc, která se jmenuje mimochodem Doop. Pozvu vás taky na jednu skvělou akci, která bude 16. října v Domě kultury v Mladé Boleslavi, to je jasný. No ale teď už si pojďme zahrát další muziku. Tentokrát dáme taky něco z našeho regionu. Už za malou chvíli vám zahraju legendu kapelu Seven a písničku, která se jmenuje Madeira. No tak si to užívejte společně s námi. Pátek 2. října, 8 minut po 10.
1: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. Přijďte vyzkoušet karibské tance pro děti. Čeká nás salsa, bachata, merenga, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. Kurzy máme pro děti od 4 do 6 let a od 6 do 10 let. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance. Roztančit to s námi.
2: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu. To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
3: Hudba z našeho regionu.

0: 15 minut po 10. hodině dopolední, David u mikrofonu, dopolední rozjezd pokračuje a já jsem vám sliboval taky pozvánku a ta pozvánka je na 16. října, kdy tady u nás v Domě kultury v Mladé Boleslavi vystoupí Rybičky 48. Já jsem dokonce před chvilkou mluvil s Kubou Rybou, domlouval jsem s ním rozhovor na rádiu MB, takže i rozhovor bude, ten budeme vysílat pak v pondělí po tomhle koncertu. Tak určitě zůstávejte dál s námi takhle při pátku a teď už vám posílám Synvit Sebastian.
1: Rádio MB,

0: Kultura města zve na 9. ročník festivalu kávy, čokolády a čaje v Domě kultury. V neděli 4. října od 10 hodin vás čekají ochutnávky kávy, čokolády, čajů, vína i sladkých dobrot. Těšit se můžete na kuchařskou show Jaroslava Sapíka, hudbu Meadow Avenue a program pro děti. Festival kávy, čokolády a čaje 4. října od 10 do 17 hodin. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod záštitou náměstka primátora Daniela Marka.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: bylo 11 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový pátek. Organizátoři hudebního festivalu Bolkafest představili headlinera pátečního programu a tím bude Eva Farná. Oblíbená zpěvačka tak na krásné louce nabídne jeden z výrazných koncertních momentů. Dvoudenní festival se uskuteční na konci května. Mníchovo Hradiště hledá osobnosti, které si zaslouží cenu města. Nominace mohou lidé podávat až do konce listopadu. Ocenění se uděluje za celoživotní přínos nebo za mimořádnou činnost v uplynulém roce. Návrhy může veřejnost doručit elektronicky, osobně nebo poštou na městský úřad. O udělení ceny následně rozhodne zastupitelstvo v prosinci.
0: Sportovní servis.
2: Hokejová Mladá Boleslav včera představila třetí sadu dresů. Fandové po takové kombinaci dlouho volali. Prim totiž hraje černá. V nových dresech se bruslaři představí poprvé v neděli doma proti Liberci. Zprávy jsou za námi, vracíme se k muzice.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.
3: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinsko-americké tance. Spousta energie, zábavy

0: a v Dobrovici. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance. Roztanči to s námi.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

0: I po 11. hodině si dáváte Rádio MB, svátek dnes slaví Oliver a Olivie a konečně jsme se dostali k tomu slovu, které v pátek každý rád slyší. Víkend. No a dneska je navíc taky Mezinárodní den nenásilí, takže máme ideální příležitost přežít dnešní den úplně bez konfliktů. Žádný hádky, žádný nervy, maximálně souboj o poslední místo na parkovišti, tak snad se nás to netýká. Každopádně mezi 11. a 12. hodinou si budeme hrát Sixpence, Non The Richer, taky bude Mabel, anebo například Imperio. Devadesátky jedou tady u nás na Rádiu MB. Užívejte pátek.
1: Rádio MB. Rádio MB. Kde končí signál? My

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem má.

0: kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
1: Druhý říjen pokračuje a teď pojďme taky do New Jersey. Tam se někdo během jízdy autem rozhodl, že už prostě nechce být dál ve vnitř auta. Otevřel dveře a za jízdy vyskočil přímo na ulici. Celý to natočil člověk jedoucí za ním. No a to je takový ten moment, kdy si říkáte, co se asi stalo. No a pak si uvědomíte, že vlastně asi ani nechcete znát odpověď. My si za malou chvíli tady u nás na rádiu MB dáme aktuální předpověď počasí. Dozvíte se, jak to bude o víkendu. Samozřejmě, abyste si ho mohli pořádně naplánovat a já už vám teď můžu říct, že to bude paráda. Hezký den.
2: Rádio MB. Rádio MB.

0: 7 let, to už by měl člověk konečně dostat rozum. No, Radio MB ho pořád nemá. Radio MB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 14. listopadu, kulturní dům Bezno, tombola, dárky, narozeninová show a pořádná party. Radio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým. Čau.

0: kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: No dnes si klidně vezměte kraťasy, protože bude převažovat polojasná až oblačná obloha, může se ale sem tam i zatáhnout. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Sobota bude většinou jasná nebo skoro jasná. Teploty opět 20 až 24 stupňů Celsia. Krásnej den na posezení třeba někde na zahrádce na pivku. No a neděle ta bude polojasná až jasná. Postupně ale bude oblačnost přibývat a teploty ještě příjemné 19 až 23 stupňů Celsia.
0: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: požární signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
2: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.
3: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: down. Welcome to paradise.
1: Pátek 2. října si dáváte do hlavy Rádio MB a teď pro vás mám ještě poslední věc, než se půjdeme naobědvat. Na Floridě se připravuje soutěž v zápasení v salátu Koleslav. Je to tak, lidé se budou prát v obřím bazénu plném salátu. No tak tohle je přesně ten typ informace, u které si člověk říká, jestli svět definitivně zešílel, anebo jestli jenom potřeboval někdo vymyslet program na sobotní odpoledne. No nic, přátelé, 12. hodina se nám přiblížila, nezapomínejte na dnešní hokej. Boleslav hraje v Brně, zoufale potřebuje vyhrát, tak snad to klapne, uvidíme, zápas začne v 18 hodin a já se ještě jednou přihlásím po hodině 17. Mějte se moc krásně. Rádio MB.

0: bylo 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pěkný den. Příští týden zaměstnanci Škoda Auto v Mladé Boleslavi nenastoupí ve výrobní hale M13 na odpolední ani noční směny. Provoz elektromobilů se nadále omezuje kvůli nedoručeným komponentům. Společnost zaměstnancům proplatí 80% výplaty. Příští týden se v Česku konají komunální a senátní volby. Spolu s nimi vedení řady obcí připravila i různá referenda. Ta se uskuteční na téměř 40 míst napříč republikou. Do komunálních voleb v Mladé Boleslavi kandiduje celkem 8 volebních stran, hnutí a koalic.
0: Sportovní servis.
2: Z české fotbalové reprezentace před venkovními zápasy Ligy národů ve Španělsku a v Anglii vypadl záložník Adam Karabec. Kouč Denia tak během této reprezentační akce přišel už o 8. zraněného hráče. Zítřejší zápas ve Španělsku začne ve 20 hodin a 45 minut. Zprávy jsou za námi, jdeme si opět pro muziku, příjemný poslech.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. Přijďte vyzkoušet karibské tance pro děti. Čeká nás salsa, bachata, merenga, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. Kurzy máme pro děti od 4 do 6 let a od 6 do 10 let. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu. To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace.

0: Mladoboleslavský fotbalista Martin Šubert se během jednoho roku dostal z druholigové rezervy Baníku Ostrava až do české reprezentace. 24-letý křídelník před debutem proti Chorvatsku rychle setřásil nervozitu. Nyní cítí, že se spoluhráčům z větších klubů dokáže na tréninku vyrovnat. Nyní vyhlíží duel s úřadujícími mistry světa, které považuje za nejlepší tým současnosti. Působení v reprezentaci přitom stále vstřebává.
1: Jako pro mě je to až neuvěřitelný vlastně, jako jak rychle se to všechno sešlo, hlavně i jako, když to řeknu, tak na začátku sezóny bych tohle určitě nečekal, že už to přijde v tenhle moment, jako věřil jsem, že ukážu víc než tu minulou sezónu, ale že to bude až takhle, tak to jsem nečekal.
2: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.
3: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: Kultura města zve na 9. ročník festivalu kávy, čokolády a čaje v Domě kultury. V neděli 4. října od 10 hodin vás čekají ochutnávky kávy, čokolády, čajů, vína i sladkých dobrot. Těšit se můžete na kuchařskou show Jaroslava Sapíka, hudbu Meadow Avenue a program pro děti. Festival kávy, čokolády a čaje 4. října od 10 do 17 hodin. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod záštitou náměstka primátora Daniela Marka.
1: Hlásíme menší

0: Narozeninovou show Rádia MB v KD bez nosy nenechte ujít. 14. listopadu 5 koncertů, zábava, drinky, dárky a bohatá tombola.
1: Prostě slavíme 7. narozeniny. Akci vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, Parťákova hasičárna, Okna Sukorady, Diesel Auto Junek, Antolin Libáň, Zimrstav, Trio Bar Mladá Boleslav, Magna, Město Mnichovo Hradiště, Koupelny Dušička.cz, Restaurace a Motorest Zavadilka, Kultura Města Mladá Boleslav, Seidl Chlazení, Městy z Bezno, Prondo, MB Sauny a Městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Vstupenky se už prodávají na www.ticketlife.cz.
2: Rádio MB. Rádio MB.

0: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Hezký den, od nedělního rána do čtvrtečního večera dojde v Bakově nad Jizerou z důvodu rekonstrukce k uzavření několika železničních přejezdů. Uzavřeny budou přejezdy v ulici 5. května a ve Smetanově ulici. Řidiči zároveň musí počítat také s uzavírkou železničního přejezdu ve Veselé. V Bakově tak bude pro běžný průjezd přes železniční trať v uvedeném období v podstatě k dispozici pouze přejezd v Boleslavské ulici.
1: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Rádio MB. Rytmus Mladé Boleslavska.
1: Bylo 13 hodin.
0: Rádio MB.
1: Rádio MB. To podstatné právě teď.
2: Krásný pátek. Schránky na ztráty a nálezy mají v Mladé Boleslavi další přírůstek. Od 1. října najdete v pořadí třetí schránku u obchodního centra Olympia v Jičínské ulici, a to u vchodu k prodejně Albert. Od pondělí 5. října dojde v jízdních řádech městské hromadné dopravy v Mladé Boleslavi k několika úpravám, které zlepší provoz vybraných linek. Hned dvě novinky čekají cestující. Nová linka s označením 34 a nová autobusová zastávka v průmyslové zóně.
1: Sportovní servis.
2: Hokejisté Mladé Boleslavi se dnes představí na ledě brněnské Komety. Mají co napravovat, protože v tabulce se propadli na poslední místo. Utkání začíná v 18 hodin. Držíme palce. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku.
1: Rádio MB.
0: Jediné mladoboleslavské rádio.
3: Počítává Tokyo FM. Watashi Akashi.
4: We are in.

máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinsko-americké tance. Spousta energie, zábavy a nových kamarádů.

0: a v Dobrovici. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance. Roztanči to s námi.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. Magna-automotive.jobs.cz

0: KD Bezno volá a akce se nám opět o něco přiblížila. 14. listopadu oslaví Rádio MB své 7. narozeniny. Právě v Bezně dorazí nejen tým Rádia MB, ale také Kuba Děkan, pekař, Green Day Revival, Luboš Odháněl s kapelou Vix a nebo kapela Alchymie. Těšte se na zábavu, drinky, velmi bohatou tombolu, další dárky a narozeninovou show. Vstupenku pořídíte za 350 korun. Stačí vyhledat KD Bezno na www.ticketlife.cz. Začínat budeme o něco dříve, tak si sobotu 14. listopadu poznamenejte do svých diářů, ať nechybíte.
1: Rádio MB. Posloucháš správně.

0: 7 let, to už by měl člověk konečně dostat rozum. No, Radio MB ho pořád nemá. Radio MB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 15. listopadu Kulturní dům Bezno. Tombola, dárky, narozeninová show a pořádná party. Radio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: dopravní signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
2: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.

když jsi daleko, já pořád jsem s tebou. Trochu to trvalo a teď to vím. I když jsem daleko, ty pořád jsi se mnou. Přejem si dobro, tak to chci. Možná, že všechny ty scénáře znamenají jedině, že mezi náma pouto je. Možná, že potrvá, než sami se poznáme, nakonec zjistím, o co v nich jde. Pak se

0: 14 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový pátek. Organizátoři hudebního festivalu Bolkafest představili headlinera pátečního programu a tím bude Eva Farna. Oblíbená zpěvačka tak na krásné louce nabídne jeden z výrazných koncertních momentů. Dvoudenní festival se uskuteční na konci května. Mníchovo Hradiště hledá osobnosti, které si zaslouží cenu města. Nominace mohou lidé podávat až do konce listopadu. Ocenění se uděluje za celoživotní přínos nebo za mimořádnou činnost v uplynulém roce. Návrhy může veřejnost doručit elektronicky, osobně nebo poštou na městský úřad. O udělení ceny následně rozhodne zastupitelstvo v prosinci.
0: Sportovní servis.
2: Hokejová Mladá Boleslav včera představila třetí sadu dresů. Fandové po takové kombinaci dlouho volali. Prim totiž hraje černá. V nových dresech se bruslaři představí poprvé v neděli doma proti Liberci. Zprávy jsou za námi, vracíme se k muzice.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. Přijďte vyzkoušet karibské tance pro děti. Čeká nás salsa, bachata, merenga, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. Kurzy máme pro děti od 4 do 6 let a od 6 do 10 let. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu. To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše společnost.

Já jsem si toho Michaela tak nějak oblíbil, no a tak i dnes s námi startuje náš dnešní odpolední úlet. Kamarádi, my už tu máme druhý říjnový den, ale v první řadě máme tady pátek, takže opět jsme se dočkali, opět jsme to zmákli, i když tento týden jsme to měli trošku jednodušší, měli jsme pouze 4denní pracovní týden, takže to je potom celý takový veselější. Každopádně, ale my si ještě tu dobrou náladu, která předpokládám i u vás, stejně jako tady u mě panuje, budeme trošku podporovat další skvělou muzikou. Před námi Mixer The Real McCoy, dáme si Rybičky 48, dáme si právě ty taky Ellie a The Car Sleepers. Tak užívejte pátek, užívejte víkend, pokud patříte k těm šťastnějším, kteří už ho zahájili. No a my jdeme do práce naposled tento týden, takže muziku odesílám rovnou za vámi. Ellie a The Car Sleepers, jejich Lady.

0: Kultura města zve na 9. ročník festivalu kávy, čokolády a čaje v Domě kultury. V neděli 4. října od 10 hodin vás čekají ochutnávky kávy, čokolády, čajů, vína i sladkých dobrot. Těšit se můžete na kuchařskou show Jaroslava Sapíka, hudbu Meadow Avenue a program pro děti. Festival kávy, čokolády a čaje 4. října od 10 do 17 hodin. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod záštitou náměstka primátora Daniela Marka.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio

0: Já jsem si toho Michaela tak nějak oblíbil, no a tak i dnes s námi startuje náš dnešní odpolední úlet. Kamarádi, my už tu máme druhý říjnový den, ale v první řadě máme tady pátek, takže opět jsme se dočkali, opět jsme to zmákli, i když tento týden jsme to měli trošku jednodušší, měli jsme pouze 4denní pracovní týden, takže to je potom celý takový veselější. Každopádně, ale my si ještě tu dobrou náladu, která předpokládám i u vás, stejně jako tady u mě panuje, budeme trošku podporovat další skvělou muzikou. Před námi Mixer The Real McCoy, dáme si Rybičky 48, dáme si právě ty taky Ellie a The Car Sleepers. Tak užívejte pátek, užívejte víkend, pokud patříte k těm šťastnějším, kteří už ho zahájili. No a my jdeme do práce naposled tento týden, takže muziku odesílám rovnou za vámi. Ellie a The Car Sleepers, jejich Lady.
1: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.
2: Dneska je ten velký den, ona je nevěstou, on ženichem, a všechno bude sweet, tak jak má být. Potkali

0: Narozeninovou show Rádia MB v KD Beznosy nenechte ujít. 14. listopadu 5 koncertů, zábava, drinky, dárky a bohatá tombola.
1: Prostě slavíme 7. narozeniny. Akci vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, parťáková hasičárna, okna Sukorady, diesel auto Junek, Antolin Libáň, Zimrstav, trio bar Mladá Boleslav, Magna, město Mnichovo Hradiště, koupelny Dušička, CZ, restaurace a motorest Zavadilka, kultura města Mladá Boleslav, Seidl Chlazení, Městys Bezno, Prondo, MB Sauny a městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Vstupenky se už prodávají na www.ticketlife.cz.
2: Rádio MB. Rádio MB. Ur-

0: prodávají nemovitosti tam, kde sami žijí. Díky tomu dobře znají nejen místní realitní trh, ale především samotný region. Žádná síť poboček po celé republice. Jedna místní realitní kancelář. Realitní kancelář Drink. Už 30 let doma na Mladoboleslavsku.
1: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
2: Radio MB.

0: 15. hodina. No a přátelé, pokud mrkneme na předpověď, tak ten víkend slibuje prostě parádní počasí. Jak jsme říkali, léto to ještě nevzdává. Sice na nějakou koupačku to ještě nebude, ale nad Mladou Boleslaví by mělo být jasno a 22 stupňů, takže nějaká ta grilovačka nebo posezení s přáteli na zahrádce, to ještě vůbec není vyloučený. No takže to jsou dobrý zprávy, to je dobrá předpověď a ty já přináším samozřejmě rád. Kromě toho taky přináším další muziku. Před námi Masterboy, no a co by to bylo za pátek bez Marka Ztraceného a jeho Modlitby za pátek, jak jinak. Tenhle ten song si dáváme vždycky v pondělí, tentokrát jsme museli vynechat, protože v pondělí jsme se ještě flákali doma, tak si ho dáme teďka na rozloučenou, tedy na rozloučenou s pracovním týdnem. Tak pro všechny, kdo se společně s námi modlil za pátek, tady je Marek Ztracený. Užívejte Rádio MB, užívejte pátek, užívejte muziku.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.
2: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: 15 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pěkný den. Příští týden zaměstnanci Škoda Auto v Mladé Boleslavi nenastoupí ve výrobní hale M13 na odpolední ani noční směny. Provoz elektromobilů se nadále omezuje kvůli nedoručeným komponentům. Společnost zaměstnancům proplatí 80% výplaty. Příští týden se v Česku konají komunální a senátní volby. Spolu s nimi vedení řady obcí připravila i různá referenda. Ta se uskuteční na téměř 40 míst napříč republikou. Do komunálních voleb v Mladé Boleslavi kandiduje celkem 8 volebních stran, hnutí a koalic.
0: Sportovní servis.
2: Z české fotbalové reprezentace před venkovními zápasy Ligy národů ve Španělsku a v Anglii vypadl záložník Adam Karabec. Kouč Denia tak během této reprezentační akce přišel už o 8. zraněného hráče. Zítřejší zápas ve Španělsku začne ve 20 hodin a 45 minut. Zprávy jsou za námi, jdeme si opět pro muziku, příjemný poslech.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Jste doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinskoamerické tance. Spousta energie, zábavy

0: a v Dobrovici. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cooldance. Roztanči to s námi.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

0: odstartovala nová hodina, s námi tu byli Blue System, dál bude pokračovat Mr. President opět a Radeček, dáme si taky DJ Boba, no a ukončíme si tak tento pracovní týden, tedy alespoň já, pro mě už je to poslední hoďka, takže opět o trochu veseleji. Takže vyrážíme do další hodiny navitý muzikou a naši mladoboleslavští bruslaři, tak ty dnes vyrazili do Brna, no tak budeme držet od 18 hodin palce, protože co si budeme, nějaký ten vodík už by se nám hodil. No ale my každopádně věříme. V tuhle chvíli už ale další muzika Two Colors a Safri Duo na Rádio MB.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio

tak děravej mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.
4: Víc hitů než semaforů v Polce.

0: will be right. Dnešní den, tedy 2. říjen, je mimo jiné Mezinárodním dnem nenásilí, den sásky, Felice Foga, Světový den hospodářských zvířat, ale co zaujalo moji pozornost, tak to je den pojmenuj své auto. Já budu rád, když mi napíšete, jestli nějaký svoje auto třeba máte pojmenovaný, anebo jste v minulosti měli. Já jsem svým autům občas jméno dal, jedno mi utkvělo v paměti, byl to vytuněný favorit a jmenoval se Kekel 2, protože Kekel 1 měl můj kamarád. No a tento název jsem hrdě vozil na předním skle na samolepce. Ale my se pojďme mrknout na zajímavý jména, který dali svým autům přímo automobilky. A věřím, že jste o nich neslyšeli. Také třeba takový Pontiac Banshee. To dostalo tohle temný pojmenování, protože prý tohle označuje mytologickou bytost, jakousi vílu smrti. No tak nevím, jestli bych tohle auto chtěl, pokud bych věděl tedy, co to znamená. Dalším je Hillman Imp. To znamená nezbedný skřítek, raráček, čertík nebo šotek. Tohle je další auto, který se objevilo v žebříčku aut s nejstrašidelnějšími jmény. Co už ale asi znáte, tak to jsou Lamborghini Diablo a Murciélago. Diablo znamená ve španělštině ďábel, no a Murciélago, tak to byl slavný španělský býk z 19. století. No a ještě jednoho skřítka tady máme, evidentně to je mezi automobilkama oblíbený pojmenování, a to je DF Goblin. A Goblin je taky malá, zlá, mýtická bytost, jaký si domácí skřet, skřítek nebo šotek, a zároveň také jméno pro kitkár vyráběný v americkém Texasu. No a o zajímavých jménech by asi mohla vyprávět i samotná mladoboleslavská škodovka, protože její Epic, Peak, Enyaq a tak dále, tak to je téma samo o sobě. Ale do toho už se pouštět nebudeme. Vy mi napište, jak jste pojmenovali svoje auto, třeba v mládí právě vy. Věřím, že dřív to bylo docela v módě. Tak se třeba necháme inspirovat. Teď už se nechte inspirovat další muzikou. My jsme Radio MB a ladíte odpolední hulet.
1: Radio MB. Kde končí signál? My

0: Narozeninovou show Rádia MB v KD bez nosy nenechte ujít. 14. listopadu 5 koncertů, zábava, drinky, dárky a bohatá tombola.
1: Prostě slavíme 7. narozeniny. Akci vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, Parťákova hasičárna, Okna Sukorady, Diesel Auto Junek, Antolin Libáň, Zimrstav, Triobar Mladá Boleslav, Magna, Město Mnichovo Hradiště, Koupelny Dušička, CZ, restaurace a motorest Zavadilka, Kultura Města Mladá Boleslav, Seidl Chlazení, Městy z Bezno, Prondo, MB Sauny a Městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Vstupenky se už prodávají na www.ticketlife.cz.
2: Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: dopravní signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
2: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.
3: Radio MB.

Páteční 16. hodina se nám blíží, předpokládám, že doma nesedíte, že si užíváte někde hezké počasí, ideálně na chalupě u grilu a nebo někde na pivku na zahrádce, protože brzo na to budeme už jenom vzpomínat. Tak využívejte pohodový počasí, no a my už taky netrpělivě vyčkáváme na večerní zápas mladoboleslavských bruslařů, ti nám vyrazili do Brna, no a v 18 hodin, respektive po 18. hodině už budeme vědět, jak jsme na tom. Chtělo by to minimálně 3 body, pokud půjde víc, bereme je, ale fandit dneska musíme všichni povinně, protože body potřebujeme. No a v neděli se uvidíme už ve Škoenergo aréně společně od 16 hodin. Takže fandíme, no a vy už můžete dál fandit pohodový muzice teď s Romanem mezi 16. a 17. Já se loučím, moje jméno je Lukáš Náhlovský a zase v pondělí naslyšenou. Čau. Radio

jako když si malej natahoval gumu. A za mnou se válej světla semaforu, jediný zbyl suchej.

0: 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Krásný pátek. Schránky na ztráty a nálezy mají v Mladé Boleslavi další přírůstek. Od 1. října najdete v pořadí třetí schránku u obchodního centra Olympia v Jičínské ulici, a to u vchodu k prodejně Albert. Od pondělí 5. října dojde v jízdních řádech městské hromadné dopravy v Mladé Boleslavi k několika úpravám, které zlepší provoz vybraných linek. Hned dvě novinky čekají cestující. Nová linka s označením 34 a nová autobusová zastávka v průmyslové zóně.
0: Sportovní servis.
2: Hokejisté Mladé Boleslavi se dnes představí na ledě brněnské Komety. Mají co napravovat, protože v tabulce se propadli na poslední místo. Utkání začíná v 18 hodin. Držíme palce. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

zahradě strom, pár fotek štěstí jen ve vzpomínkách. Chtěli jsme navždy, pak přišel zlom, všechno to dobrý

0: že tě sejmou.
1: A už je tady hodina s Romanem. Hezké odpoledne. Pro každého něco budu mít v následujících minutách. Chystáte se někam, anebo vůbec ne? Pokud ne, tak si budete asi nadále užívat při poslechu Rádia MB. Pak mám pro vás vážně velké pecky až do 17. hodiny. Kdo by chtěl třeba do kina, dnes může. Večer v Mladoboleslavském Sinestáru doporučuju film Pravda nebo lež. Co jsem tak slyšel, je to hodně dobrý. A v nabídce je třeba také Resident Evil, anebo V srdci divočiny s Bradem Pittem. Tento film chci taky vidět, začíná v 19.10. Pokud raději čtete, tak i pro vás mám dobrou zprávu. Hlavní budova městské knihovny na třídě Václava Klementa v Mladé Boleslavi se po rozsáhlé rekonstrukci pomalu chystá na návrat čtenářů. Podle aktuálních informací by se knihovna měla znovu otevřít přibližně na konci října. Více info najdete na našem webu radiomb.cz. No a teď už se vracíme k muzice. Já jsem rád, že jste s námi. Po Lukášovi převzal štafetu Roman a já vám přeju krásné odpoledne.
2: Rádio MB.
3: Posloucháš správně.

0: Kultura města zve na 9. ročník festivalu kávy, čokolády a čaje v Domě kultury. V neděli 4. října od 10 hodin vás čekají ochutnávky kávy, čokolády, čajů, vína i sladkých dobrot. Těšit se můžete na kuchařskou show Jaroslava Sapíka, hudbu Meadow Avenue a program pro děti. Festival kávy, čokolády a čaje 4. října od 10 do 17 hodin. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod záštitou náměstka primátora Daniela Marka.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

Krásné odpoledne, jaké by tak jiné asi bylo, když máme pátek, že jo? Přátelé, lupeny na 7. narozeniny Rádia MB nám mizí, doufám, že už máte ty své. V Bezně to v listopadu bude přesně taková ta akce, kterou máme rádi. Místní dům kultury je proto naprosto jako stvořený. Ani malý, ani nijak přehnaně velký, všechno blízko a program bude nabitý. Chystáme toho opravdu hodně, pauzy během koncertů vyplníme tombolou a to hned dvakrát. Pokud nemáte štěstí v tombole, tak třeba právě vás obdarujeme nějakým tím dárkem a budeme jich mít vážně hodně. Takže narozeninová show, jak se sluší a patří, na pódiu kromě nás také Pekař, Luboš Odháněl, Green Day Revival, Alchymie

0: také Jakub Děkan. My si děláme takový průzkum, na co se nejvíce těšíte, a zaznívají různá jména interpretů. Každý prostě na to své a vše nasvědčuje tomu, že to bude skvělá party, kterou si rovněž nenechte ujít. Pokud třeba chcete rezervovat stůl, můžete. Pokud chcete nechat popřát nějakému oslavenci, který v listopadu také slaví, chcete mu udělat takové překvapení, tak i to je možné. Koukněte se na náš web, tam najdete podrobnosti a najdete tam i odkaz, kde můžete koupit lupeny. No prostě, už se nám to blíží.
1: Rádio MB. Kde končí signál? My

7 let, to už by měl člověk konečně dostat rozum. No, Radio MB ho pořád nemá. Radio MB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 15. listopadu Kulturní dům Bezno, tombola, dárky, narozeninová show a pořádná party. Radio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.

0: prodávají nemovitosti tam, kde sami žijí. Díky tomu dobře znají nejen místní realitní trh, ale především samotný region. Žádná síť poboček po celé republice. Jedna místní realitní kancelář. Realitní kancelář Drink. Už 30 let doma na Mladou Boleslavsku.
1: Mladá Boleslav se připravuje na pořádnou jízdu. Rybičky 48 přijíždějí do Domu kultury. V pátek 16. října tě čeká jejich speciální koncert Face Tour Face. Pořádná porce energie, kytar a největší hitů. Večer odstartují Koblížci a potom už to naplno rozbalí Rybičky 48. Pátek 16. října. Dům kultury Mladá Boleslav. Rybičky 48. Face Tour Face. To bude jízda. Buď u toho. Lístky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
3: Radio MB.

0: Hezké odpoledne, už se blíží 17. hodina, to znamená, že já pomalu, ale jistě začínám balit. U mikrofonu mě vystřídá David. Program na dnešní večer, samozřejmě tady u nás je to jasný, hokej, Kometa Brno, BK Mladá Boleslav. Budeme si přát, aby bruslaři přivezli nějaký ty body a abychom se navnadili na nedělní derby proti Liberci. Na tento zápas se také hodně těším i proto, že Mladá Boleslav představí nové černozelené dresy. Ano, už jsme je viděli a vypadají vážně dobře, tak snad budou vítězné. No, někoho nezajímá, že je pátek a že je před námi víkend, někdo prostě musí na noční, že jo? Tak my vám přejeme, aby vám to utíkalo. I v noci se budeme snažit vybírat tu nejlepší muziku a pokud máte rádi devadesátky, tak si rozhodně přijdete na své. Přeju vám nejen klidnou noc, ale také skvělý víkend, který je před námi. Mimochodem, počasí na zítra vypadá naprosto úžasně.
1: Rádio MB. Posloucháš správně.

0: 17 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový pátek. Organizátoři hudebního festivalu Bolkafest představili headlinera pátečního programu a tím bude Eva Farná. Oblíbená zpěvačka tak na krásné louce nabídne jeden z výrazných koncertních momentů. Dvoudenní festival se uskuteční na konci května. Mníchovo Hradiště hledá osobnosti, které si zaslouží cenu města. Nominace mohou lidé podávat až do konce listopadu. Ocenění se uděluje za celoživotní přínos nebo za mimořádnou činnost v uplynulém roce. Návrhy může veřejnost doručit elektronicky, osobně nebo poštou na městský úřad. O udělení ceny následně rozhodne zastupitelstvo v prosinci.
0: Sportovní servis.
2: Hokejová Mladá Boleslav včera představila třetí sadu dresů. Fandové po takové kombinaci dlouho volali. Prim totiž hraje černá. V nových dresech se bruslaři představí poprvé v neděli doma proti Liberci. Zprávy jsou za námi, vracíme se k muzice.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: A tady je stále vaše oblíbené Rádio MB, je pátek 2. října, Oliverům a Olivím přejeme všechno nejlepší. No a říjen už nám ukazuje, že to s létem opravdu definitivně vzdal. Dneska je navíc Mezinárodní den nenásilí, což je docela sympatický svátek. Prostě jeden den bez zbytečných konfliktů. No a protože je pátek, můžeme tenhle princip rovnou rozšířit na celý večer. Žádné hádky, žádné drama, jenom klid, pohoda a Rádio MB. Užívejte odpoledne.
1: Radio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

děravej, je do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Pokračuje 2. říjen a teď si představte pracovní pohovor, kde vás nevyhodí kvůli zkušenostem, vzdělání ani platu. Vyhodí vás kvůli přízvuku. Přesně to tvrdí jeden uchazeč o práci účetního na dálku. Personalistka mu prý řekla, že má příliš silný přízvuk a firma chce americký přízvuk nebo žádný. Takže jestli dneska hledáte práci, nezapomeňte si kromě životopisu připravit i správnou výslovnost. Dobrý den, jmenuji se Pepa, může být najednou pracovní kvalifikace. Jsme Rádio MB, užívejte pátek.
1: Rádio MB, rytmu.

0: horní signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
2: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.
3: Rádio MB.
4: Posloucháš správně.

0: Tady je Radio MB a my teď můžeme zamířit do Číny. Tam mají umělci zvláštní způsob vyšívání. Nepoužívají nit, ale lidské vlasy. Z jednoho vlasu dokážou vytvořit neuvěřitelně detailní portréty a obrazy. No a jeden takový výtvor může vznikat měsíce nebo dokonce roky. Takže až příště najdete vlas na svetru, nevyhazujte ho, možná právě držíte začátek svého prvního uměleckého díla. Nám za chvíli startuje hokej, Brno, Mladá Boleslav, 18. hodina, tak se mějte báječně a jdu koukat. No a doufáme, že to Bolka tentokrát zvládne. Mějte se krásně.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: 18 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pěkný den. Příští týden zaměstnanci Škoda Auto v Mladé Boleslavi nenastoupí ve výrobní hale M13 na odpolední ani noční směny. Provoz elektromobilů se nadále omezuje kvůli nedoručeným komponentům. Společnost zaměstnancům proplatí 80% výplaty. Příští týden se v Česku konají komunální a senátní volby. Spolu s nimi vedení řady obcí připravila i různá referenda. Ta se uskuteční na téměř 40 míst napříč republikou. Do komunálních voleb v Mladé Boleslavi kandiduje celkem 8 volebních stran, hnutí a koalic.
0: Sportovní servis.
2: Z české fotbalové reprezentace před venkovními zápasy Ligy národů ve Španělsku a v Anglii vypadl záložník Adam Karabec. Kouč Denia tak během této reprezentační akce přišel už o 8. zraněného hráče. Zítřejší zápas ve Španělsku začne ve 20 hodin a 45 minut. Zprávy jsou za námi, jdeme si opět pro muziku, příjemný poslech.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Kultura města zve na 9. ročník festivalu kávy, čokolády a čaje v Domě kultury. V neděli 4. října od 10 hodin vás čekají ochutnávky kávy, čokolády, čajů, vína i sladkých dobrot. Těšit se můžete na kuchařskou show Jaroslava Sapíka, hudbu Meadow Avenue a program pro děti. Festival kávy, čokolády a čaje 4. října od 10 do 17 hodin. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod záštitou náměstka primátora Daniela Marka.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: věřitelný vlastně, jako jak rychle se to všechno sešlo, hlavně i jako, když to řeknu, tak na začátku sezóny bych tohle určitě nečekal, že už to přijde v tenhle moment, jako věřil jsem, že ukážu víc než tu minulou sezónu, ale že to bude až takhle, tak to jsem nečekal.
1: Rádio MB, Rytmus Mladoboleslavska.

0: Narozeninovou show Rádia MB v KD Beznosy nenechte ujít. 14. listopadu 5 koncertů, zábava, drinky, dárky a bohatá tombola.
1: Prostě slavíme 7. narozeniny. Akci vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, Parťákova hasičárna, Okna Sukorady, Diesel Auto Junek, Antolin Libáň, Zimrstav, Trio Bar Mladá Boleslav, Magna, Město Mnichovo Hradiště, Koupelny Dušička, CZ, restaurace a motorest Zavadilka, Kultura Města Mladá Boleslav, Seidl Chlazení, Městy z Bezno, Prondo, MB Sauny a Městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Vstupenky se už prodávají na www.ticketlife.cz.
2: Rádio MB.

0: kde sami žijí. Díky tomu dobře znají nejen místní realitní trh, ale především samotný region. Žádná síť poboček po celé republice. Jedna místní realitní kancelář. Realitní kancelář Drink. Už 30 let doma na Mladou Boleslavsku.
1: Mladá Boleslav se připravuje na pořádnou jízdu. Rybičky 48 přijíždějí do Domu kultury. V pátek 16. října tě čeká jejich speciální koncert Face Tour Face. Pořádná porce energie, kytar a největší hitů. Večer odstartují Koblížci a potom už to naplno rozbalí Rybičky 48. Pátek 16. října. Dům kultury Mladá Boleslav. Rybičky 48. Face Tour Face. To bude jízda. Buď u toho. Lístky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
3: Rádio MB. Kde končí signál? My

A tak dávám sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe se

jak děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: dopravní signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
2: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.
3: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: 7 let, to už by měl člověk konečně dostat rozum. No, Radio MB ho pořád nemá. Radio MB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 15. listopadu, kulturní dům Bezno, tombola, dárky, narozeninová show a pořádná party. Radio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.
1: Radio MB. Kde končí signál? My

0: Kultura města zve na 9. ročník festivalu kávy, čokolády a čaje v Domě kultury. V neděli 4. října od 10 hodin vás čekají ochutnávky kávy, čokolády, čajů, vína i sladkých dobrot. Těšit se můžete na kuchařskou show Jaroslava Sapíka, hudbu Meadow Avenue a program pro děti. Festival kávy, čokolády a čaje 4. října od 10 do 17 hodin. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod záštitou náměstka primátora Daniela Marka.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB. Vypni hlavu,

0: Realitní kanceláři Drink už 30 let prodávají nemovitosti tam, kde sami žijí. Díky tomu dobře znají nejen místní realitní trh, ale především samotný region. Žádná síť poboček po celé republice. Jedna místní realitní kancelář. Realitní kancelář Drink. Už 30 let doma na Mladoboleslavsku.
1: Mladá Boleslav se připravuje na pořádnou jízdu. Rybičky 48 přijíždějí do Domu kultury. V pátek 16. října tě čeká jejich speciální koncert Face Tour Face. Pořádná porce energie, kytar a největší hitů. Večer odstartují Koblížci a potom už to naplno rozbalí Rybičky 48. Pátek 16. října. Dům kultury Mladá Boleslav. Rybičky 48. Face Tour Face. To bude jízda. Buď u toho. Lístky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
3: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: 7 let, to už by měl člověk konečně dostat rozum. No, Radio MB ho pořád nemá. Radio MB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 14. listopadu Kulturní dům Bezno. Tombola, dárky, narozeninová show a pořádná party. Radio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: dopravní signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
2: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.
3: Radio MB.

0: Narozeninovou show Rádia MB v KD bez nosy nenechte ujít. 14. listopadu 5 koncertů, zábava, drinky, dárky a bohatá tombola.
1: Prostě slavíme 7. narozeniny. Akci vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, Parťákova hasičárna, Okna Sukorady, Diesel Auto Junek, Antolin Libáň, Zimrstav, Trio Bar Mladá Boleslav, Magna, Město Mnichovo Hradiště, Koupelny Dušička.cz, Restaurace a Motorest Zavadilka, Kultura Města Mladá Boleslav, Seidl Chlazení, Městy z Bezno, Prondo, MB Sauny a Městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Vstupenky se už prodávají na www.ticketlife.cz.
2: Rádio MB. Kde končí signál, my

co nedám. Dopřej mi, lásko, klid.

0: 7 let, to už by měl člověk konečně dostat rozum. No, Radio MB ho pořád nemá. Radio MB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře, Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 14. listopadu Kulturní dům Bezno, tombola, dárky, narozeninová show a pořádná party. Radio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.
1: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Narozeninovou show Rádia MB v KD Beznosy nenechte ujít. 14. listopadu 5 koncertů, zábava, drinky, dárky a bohatá tombola.
1: Prostě slavíme 7. narozeniny. Akci vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, Parťákova hasičárna, Okna Sukorady, Diesel Auto Junek, Antolin Libáň, Zimrstav, Trio Bar Mladá Boleslav, Magna, Město Mnichovo Hradiště, Koupelny Dušička CZ, Restaurace a Motorest Zavadilka, Kultura Města Mladá Boleslav, Seidl Chlazení, Městy z Bezno, Prondo, MB Sauny a Městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Vstupenky se už prodávají na www.ticketlife.cz.
2: www.radiomb.cz